0: πληροφορίες για το τι πρακτικές και τι πολιτικές ακολουθούνται σε άλλες χώρες για ένα συγκεκριμένο θέμα. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Όπως είδαμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζεται πολύ στενά με τα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
1: Dostali jste někdy upozornění na to, že potravina, kterou jste si zakoupili v místním supermarketu, má být stažena z trhu a poté přemýšleli, co dělat? Víte, jak uchránit potraviny po katastrofě nebo v nouzové situaci? Už jste někdy otevřeli mrazák a zjistili, že došlo k výpadku proudu a všechny vaše potraviny se rozmrazily? Přemýšleli jste, zda se takové potraviny ještě dají jíst? Všechny tyto příklady se týkají bezpečnosti potravin. Jejím cílem je zaručit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a života. Zahrnuje několik aspektů, jako je hygiena potravin a označování, balení nebo sledovatelnost výrobků. Každý rok 600 milionů lidí na světě onemocní dvěma sty různými druhy nemocí, které mohou být přenášeny potravinami. Tomu se Evropská unie snaží zabránit tím, že zavedla jedny z nejpřísnějších norem v oblasti bezpečnosti potravin na světě. V tomto podcastu se dozvíte více o tom, co všechno Unie pro zajištění bezpečnosti našich potravin dělá. Bezpečnost potravin je disciplína, která se opírá o vědecké poznatky. Zabraňuje tomu, aby se do potravin dostaly látky, které by mohly poškodit naše zdraví. Upravuje všechny postupy pro zachování kvality potravin, aby se zabránilo kontaminaci a nemocem. K tomu může dojít například v důsledku nehod, nedostatečných kontrol, podvodů v potravinářství nebo přírodních událostí. Každý rok onemocní každý desátý člověk na světě v důsledku nemocí přenášených jídlem. Nejvíce jsou postiženi mladí lidé a nejchudší členové společnosti. Díky politikám se širokým rozsahem se Unie snaží zajistit, abychom měli bezpečné a výživné potraviny, vysoké normy pro zdraví zvířat a ochranu rostlin a aby na etiketách výrobků byly jasné informace o jejich původu a složkách. Cílem těchto opatření je chránit lidské zdraví a zájmy spotřebitelů. Politika Unie v oblasti bezpečnosti potravin vznikla z potřeby jednotného trhu a v reakci na krize v oblasti veřejného zdraví. Když v roce 1957 vzniklo Evropské hospodářské společenství, jeho cílem bylo harmonizovat právní předpisy týkající se potravin, aby se usnadnil obchod a zajistila se spravedlivá hospodářská soutěž. V 80. a 90. letech byly odhaleny závažné regulační nedostatky díky krizím, jako je bovinní spongiformní encefalopatie, známá jako nemoc šílených krav, a kontaminace dioxiny. To zdůraznilo potřebu centralizovaných a přísných opatření v oblasti bezpečnosti potravin. V reakci na to Evropská unie v roce 2002 zřídila Evropský úřad pro bezpečnost potravin a schválila nařízení o obecném potravinovém právu. Smyslem tohoto úsilí bylo chránit zdraví spotřebitelů a zachovat důvěru veřejnosti v potravinový řetězec. V květnu 2020 pak představila Evropská komise svou strategii od zemědělce ke spotřebiteli. Jedná se o politický rámec, který je základním kamenem zelené dohody pro Evropu. Účelem této strategie je urychlit náš přechod k udržitelnému potravinovému systému, který by měl mít neutrální nebo pozitivní dopad na životní prostředí. Strategie zahrnuje několik zásadních opatření. Omezení používání chemických pesticidů, hnojiv a antibiotik, podporu ekologického zemědělství a zajištění sledovatelnosti a transparentnosti potravin. Snaží se tak reagovat na změnu klimatu, chránit biologickou rozmanitost a zlepšit veřejné zdraví. Jejím účelem je rovněž bojovat proti podvodům v potravinářství a zvýšit odolnost potravinových systémů vůči krizím, jako jsou pandemie a klimatické šoky. Klíčový význam pro tuto strategii má unijní systém pravidel, která se vztahují na celý potravinový řetězec. Patří sem přísná pravidla a kontroly ve všech fázích. Mezi klíčové složky patří předpisy týkající se hygieny potravin, normy v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, rostlinolékařské kontroly a požadavky na označování potravin. Evropský úřad pro bezpečnost potravin, zřízený v roce 2002, slouží jako vědecká složka politiky Unie v oblasti bezpečnosti potravin. Jeho primární úlohou je poskytovat nezávislé vědecké poradenství a posouzení rizik na poli bezpečnosti potravin a krmiv. Vyhodnocuje rizika spojená s potravinovým řetězcem od zemědělce ke spotřebiteli a zveřejňuje vědecká stanoviska. Ta pak slouží jako podklad pro právní předpisy a politiky Unie. Úzce spolupracuje s vnitrostátními orgány pro bezpečnost potravin a podporuje kroky, které mají za cíl soudržně posuzovat rizika a informovat o nich v celé Unii. Evropský parlament prostřednictvím svých výborů, jako je Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, přezkoumává navrhovaná opatření. Zajišťuje také, aby tato opatření byla v souladu s nejvyššími bezpečnostními normami a chránila zájmy spotřebitelů.